Dim tana na dir tana num tana na dir na dim tana na dir tana num tana na dir na dim tana na dir tana num tana na dir na dim tana na dir tana num tana na dir na dim tana na dir tana dir tana.